chvíľo ráno nulí, smiali se, kad by čuli, idú godine. Smatrali smo dane sretným po ženama,